0: Patricia.
1: A jsem si Fimarinova a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio Play.

0: Valencia.
1: A jsem si tím Marino a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio